kdy ty si ma půl. Ty si vde, si ma půl, my jsme ho hýdlo ty bukuj. Dunia tanka do rdua, jistě štad fadua náma. Ma jsme dekni ní garma, barša dekni ní farja. Nerni gledu lwa mrsa, nerni da gýba mgla. Nerni gýba ma nisa, nerni gýba mis naqal.